0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: desahý Jack Krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Bruce. Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio FM+.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásné sobotní ráno, je minuta po sedmé a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Hackerská skupina Handala s vazbami na Irán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale v USA pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování, tedy FBI. O nich tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadili drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. Tisíce uživatelů po celém světě hlásili během pátku výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Včera večer se sociální sítě začaly z výpadku pomalu zotavovat, uvedl web Down Detector, který výpadky internetových služeb monitoruje. A pojďme také na fotbal. USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii smírně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Dnes očekáváme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty nic moc, bude maximálně 14 stupňů Celsia.
3: Krásné ráno, 3 minuty po 7 hodině s vámi dnes Kateřina Pechová, čeká nás toho spousta. Budeme vám rozdávat radost, ano. K tomu si dáme taky hity k vaření, ale teď už další fantastické hity. Za chvíli Miles Smith. A teď Alan Walker. A malá připomínka, že už jenom 2 týdny a děti se probudí do prázdnin. Taky jim to malinka to závidíte?

Tohle je Miles Smith, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno. A nevím, jak moc sledujete, ale fotbalové mistrovství světa pokračuje. Je před námi třetí den. Užíváte si to? Co? Jakože jasně, my jsme zatím prohráli jednou, dobrý, víme. Ale pro ty, co nestihli ten ranní výsledek, zaznělo to i ve zprávách, tak Amerika porazila Paraguay 4-1. A titulky amerických serverů už v podstatě vypadají jako, že jsou ve finále Američani, jo. A pak už v oválný pracovně Bílého domu Donalda s trofejí v ruce. Neříkám nic, jo. Ať vyhrajete nejlepší, to je jasný. To asi tak nějak chápem princip hry, jo. Ale představte si tu srandu v tuhle situaci, kdyby to mistrovství vyhrál Irán a samotný Donald by jim musel předávat trofej. Jako, možná to skoro stojí za to, až my vypadneme třeba, tak začít fandit Iránu, kdyby se tam náhodou dostali. Jo, je to sci-fi, samozřejmě vyhrajou naši určitě. Další zápas nás čeká už ve čtvrtek příští a dokonce i v normální hodinu, v 18 hodin, tak to se zvládneme koukat asi všichni. Třeba to těm našim klukům pomůže. Co pomůže, doufám, vám v tom raním stávání, jsou Soul Asylum a Runaway Train.

0: Emma Head, Rehab, Féteru, Hit Rádio a krásné ráno. Krásnou sobotu 13. června. Dneska slaví, prosím vás, narozeniny hollywoodský fešák Chris Evans. Ten roztomilej blonďák, pan kapitán Amerika, slaví, prosím pěkně, 45 let. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. Na kontě má spoustu skvělých filmů, pokud hledáte typ na večer. Tak hele, třeba Na nože, výborná detektivka, Daniel Craig je tam navíc, jo. Loňská novinka, Dokonalá schoda, Pedro Pascal, jako bonus, jo. A nebo třeba The Grey Man, který se navíc natáčel i v Česku, tak můžete kouknout a schválně, jestli poznáte všechny místa, kde se to tady točilo. No a Chrisovi mi přejem samozřejmě všechno nejlepší, protože on nás určitě poslouchá. Pokud někdo taky dneska slavíte, tak všechno nejlepší a za chvíli do uší Lady Gaga nebo Maroon 5.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Dobrá práce a skvělý tým?
8: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
7: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
8: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
7: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
8: Těšíme se na vás.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
7: CZ.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tenhle song prostě nejde nemilovat. Maroon 5 a This Love, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno a my se jdeme podívat s Filipem na to, co je nového.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, švédská policie po 4 letech dopadla řidiče, který se úspěšně vyhýbal pokutám za rychlost. Místo brzdění si před radary záměrně zakrýval obličej rukou, mobilem nebo sluneční clonou. Protože švédské zákony vyžadují k udělení pokuty přesnou identifikaci tváře, oklamal systém celkem 89krát. Starší žena z Thajska se rozhodla zajistit svým domácím mazlíčku maximální možný luxus. Pro svých 13 koček zakoupila samostatnou nemovitost se zahradou nedaleko svého bydliště. Dům kompletně zařídila škrabadly, prolézačkami a klimatizací, aby zvířata měla absolutní pohodlí. No a nečekanou nehodu řešilo muzeum v Izraeli, kde teprve 6leté dítě poničilo umělecké dílo. Chlapec při hře nešťastně hodil borovicovou šišku tak smolně, že proletěla plátnem. Poškozený obraz má hodnotu desítek milionů korun a nyní ho čeká náročná restauratorská práce.

0: Global DJs, What a Feeling, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Dneska je, prosím vás, den šicího stroje. Já celoživotně obdivuju každýho, kdo to s tím zvládá, moje mamka na tom šije celý život. Však fakt klobouk dolů, jestli to umíte. Případně pokud patříte mezi ty, co by se to chtěli naučit, tak kdy jindy než na den šicího stroje, že jo, to je velmi tematické. A ještě k tomu je navíc dneska světový den džinu. No, tak to je taky taková dávka motivace, ale to je asi spíš na večer. Další hity za malou chvíli, čekají nás Samfelt a Jonas Blue, taky Enrique Iglesias nebo Benson Boone, tak si to užijte a hezké ráno.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásné nedělní ráno, za chviličku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na úvod jedna smutná zpráva, dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Elona Muska na hranici, které dosud žádný člověk v historii nedosáhl. A pojďme také na tenis. Ani turnajový vítěz z roku 2023 nedokázal Jiřího Lehečku ve Stuttgartu zastavit. Český tenista amerického soupeře Francese Tiafoea po vyrovnaném duelu přehrál 6-4 a 7-6 a v souboji o finále vyzve vítěze z dvojice Ben Shelton Shaw Shimakaburo. V semifinále si Lehečka, který ve Stuttgartu plní roli turnajové čtyřky, zahraje podruhé v sezóně. V březnu v Miami došel až do finále. V semifinálových zápasech na okruhu ATP má Lehečka bilanci 7 výher a 5 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Karlových Varech se dnes koná Den záchranářů. Přijďte do areálu Světa záchranářů u Matony Arény, kde se chystá program pro celou rodinu. Čekají vás ukázky práce záchranářů, policistů, hasičů a nebo vojáků. Vyzkoušíte si jejich techniku, vybavení a zjistíte, co všechno jejich práce obnáší.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Dnes po ránu tak bude velká oblačnost, místy s přehánkami. Postupně bude oblačnost ubývat a přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší dnešní teploty až 21 stupňů Celsia.
4: Krásné ráno, minuta po 8 hodině. Eva Farná má dnes první Eden. Držíme jí pěsti a snad si to všichni užijou. S jakým pocitem se asi dneska probudila, co? No, věřím, že to bude skvělý. Teď k jiné české zpěvačce. Tohle je Kateřina Marie Tichá a Plamen.

Chiu, to je Kid Laroi, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno a prosím pěkně, koukejte se teď po ránu přitulit ke svému partnerovi, klidně i dopoledne, i odpoledne a taky večer, tam hlavně. Nebo někomu napište, dobré ráno, mám tě rád, chybíš mi, něco hezkýho, jo? Jinak totiž vyhyneme. Je to tak. Podle futurologů, lidí, co se zabývají na budoucnost, žádná sobka, žádný virus, žádná třetí, čtvrtá, pátá světová. Lidstvo vyhyne kvůli tomu, že budeme mít lepší vztahy s AI než s lidskými protějšky. Údajně budeme už třeba za 10 let, což není tak daleko, dovádět s Androidy takovým způsobem, že už nebudeme umět navázat normální kontakt s obyčejným protějškem, jo, holkou, klukem, to je jedno, a tudíž vyhyneme. No, přímě si to dokážu velmi živě představit. Ahoj maminko, ahoj tatínku, tohle je můj R2D2. My se máme rádi a budeme se brát. Takže dneska, jo, s živýma lidma si prostě povídejte, množte se. A tohle je Sigma.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio. Krásnou sobotu. Víkend je tu. Doufám, že máte aspoň většina, že máte volno a před sebou hezký víkend. Docela se má i umoudřit to počasí, ráno to úplně nevypadalo, ale jo, nakonec má být poměrně hezky, takže pokud jste plánovali zůstat někde zalezlý na gauči, tak ne. Vzhledem k tomu, že teď pršelo fakt hojně, v podstatě každý den, tak by bylo dobré to hezké počasí využít, takže možná udělat řízky, co? Do chleba a vyrazit někam na malý výlet odpoledne. Jo, je to jenom nápad, jo? Nechám to samozřejmě na vás. Já se vám k tomu akorát postarám o ten nejlepší playlist. Za chvíli Robbie Williams, Leony nebo Lost Frequencies.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Hit Rádio.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Slíbený Robbie Williams, posloucháte Hit Radio. A my se jdeme s Filipem podívat na aktuální novinky.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Dánský hračkářský gigant uvedl na trh historicky největší sadu kostek pro dospělé stavitele. Nový obří model se skládá z více než 12 000 drobných plastových dílků Lego. Designéři odhadují, že sestavení celého komplexu zabere zkušenému nadšenci minimálně 35 hodin. Technologický experiment v Tokiu láká turisty na ubytování bez jakéhokoliv lidského personálu. Od recepce přes nošení kufru až po přípravu ranní kávy zajišťují servis autonomní stroje. Provozovatelé systému tvrdí, že roboti jsou 100% spolehliví a nikdy nepožadují spropitné. No a malý novinový stánek na jihu Francie se stal přes noc senzací pro lovce štěstí. Během jediného týdne zde hned dva různí sázející vyhráli v loterii astronomické částky. Dohromady si tito šťastlivci odnesli v přepočtu přes 1 miliardu korun.

0: Robin Schulz a James Blunt dohrávají v éteru Hit Rádia. Přeju krásné sobotní ráno. No, mám tady poměrně dost zajímavou informaci, zvlášť třeba pro vás, kteří se chystáte ještě takhle v sobotu do práce. Podle expertů je pracovat více než 6 hodin denně nezdravé. Mm-hmm. Já si trošku myslím, že pracovat samo o sobě je nezdravé, jo? Minimálně do určité míry. Ale tak víte, co se říká. Sklenice vína vám vezme 2 minuty života. Cigareta 5 minut. A práce 8 hodin denně. Tak volte rozumně. Za chvíli další hity Linkin Park, Dinoro a děti D'Agostino nebo Fergie.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Libor Šimůnek, historicky první kastelán hradu Radyně a také lovec z televizní soutěže Na lovu. Jak se dá skloubit život kastelána a televizní hvězdy? Bude mít Radyně novou střechu. A jaký program se chystá na léto pro rodiny s dětmi? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.
8: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejistota na trzích vrací energie do centra pozornosti českých domácností. Lidé častěji zvažují vlastní fotovoltaiku. Doporučení má Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
2: Dává smysl primárně v případě, kdy je takzvaně dobře a správně nadimenzovaná a doplněná bateriovým úložištěm a optimálně a ještě se sjednaným produktem, například pro chytré řízení výkupu a flexibilitu. Nejefektivnější investice vždy spotřebitel dosáhne tím, když maximum spotřeby, maximum výroby je potřebováno přímo v tom odběrném místě.
1: Vedle úspor roste i zájem o nové trendy v energetice, například elektromobilitu nebo sdílení elektřiny. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodů. A pojďme také na sport. Anglická fotbalová reprezentace se stala obětí krádeže během přesunu do dějiště turné v Kansas City. Zloději se vloupali do nákladních aut a ukradli tréninkové vybavení, včetně míčů a kopaček největších hvězd. Policie už sice zatkla dva podezřelé, ale anglická asociace stále sčítá škody. Svěřenci trenéra Tomase Tuchla přitom už za pár dní nastoupí k úvodnímu zápasu proti Chorvatsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Hrad Švihov dnes hostí jedinečnou sportovní událost, kde se představí siláci z celé republiky. Své síly a dovednosti změří v 5 tradičních disciplínách horalských her, jako je například hod kládou anebo vrch kamenem. Závodníci navíc budou oděni pouze do skotských kiltů. Z Klatovska Bára Purkartová.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Dnes ještě po ránu velká oblačnost místy s přehánkami, ale postupně bude oblačnost ubývat, přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Dnešní odpolední maxima na 22 stupních Celsia.
5: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9. Za týden startuje léto. Jo, už je to skoro tu. Další hity, tohle jsou Train a Drive By.

Skvělá Lana Del Rey a Video Games, posloucháte Hit Radio, přeju krásnou sobotu. A mám tady jeden malý friendly reminder, protože, prosím vás, zítra je důležitý den. Zítra je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro všechny, kteří ještě nebyli, protože máme tu pár zajímavých čísel k tomu. Ročně se v Česku odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů a jedním jediným odběrem je možné zachránit až 4 lidské životy, což rozhodně není málo. Takže švihejte se nechat trošku povysávat, jo, i od někoho jiného než od vašich dětí, šéfa a komárů. Jo, jako samozřejmě dalo by se to i vylepšit. Představte si, že byste šli na krev a zároveň by vám odsáli stres a tuk. To by tam bylo konstantně narváno. Zatím se musíme smířit s touhle variantou, že darujete trochu krve a uděláte skvělý skutek.

0: Tohle jsou Disturbed, The Sound of Silence, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásnou sobotu, 9:45. Tak co, už vstali i ty poslední opozdilci, nebo se ještě povalujete v posteli pod peřinou? Takhle, ti z vás, co se válej, užijte si to, jo? Ale pokud je mezi váma někdo, kdo by vlastně rád už fungoval a potřebuje probrat, vyřešíme. Jedno espresso macchiato, k tomuto Mikeš, to vás probere zaručeně už za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
10: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
9: V cíli dostaneš medaily a dárek.
10: Takže 21. června ve Škoda Landu.
9: Koukni na škodalandracejunior.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
15: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tommy Cash v éteru Hit Rádia, přeju krásnou sobotu. A prosím vás, pokud byste rádi trochu romantiky, nějakou romantickou dovolenou, třeba nebo víkend, tak nejlepší místa na to jsou údajně Paříž, Rio a Londýn. Jako asi to dává smysl poměrně, jo. Rio, tam si na pláži zatančíte, že jo, to je jasný. Paříž, jo, svítící Eiffelovka. Londýn, že jo, Big Ben to úplně vyzývá k romantice. Praha skončila na 42. místě, což je dost slabý a dost mě to překvapuje, protože ježišmarja, piknik na Petříně, procházka stromovkou, pivo na každém rohu, jo, podle mě tam musí být nějaká chyba. Velmi zajímavý je, překvapilo to podle mě spoustu lidí, že se v žebříčku vůbec nenechází třeba moje rodná Volyně, jo, tady jižní Čechy, že jo. To jsem hodně překvapená, ale my jsme samozřejmě rádi, protože bychom asi neradi, aby se nám tam někde za polem váleli nadržení japonští turisti. Takže v pohodě, vyražte Paříž, Rio, Londýn, nejlepší pro romantiku. No a co se hudby týče, tak tou romantikou to zvládá Alex Warren perfektně. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Rihanna a Diamonds. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné dopoledne. A dneska sobota, možná tušíte, po 11. hodině nás totiž dneska čeká na jedné vlně a to znamená jediné. Už za 20 minut odstartují hity k vaření. Jo, tohle je ta výzva, kdy už můžete začít psát, nahrávat hlasovky na 777-937-777 a téma je jednoduchý. Jídlo. Milujeme jídlo, takže napište, co dneska vaříte k sobotnímu obědu a co byste u toho chtěli poslouchat. V 10 to odpálíme, do té doby třeba Damiano David, Sia nebo Jeleni.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
6: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
5: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
6: Lilo a Stitch se na vás těší.

0: CZ. For camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For camping. Venku je nám krásně.
2: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
3: Keramika Soukup.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hurá na prázdniny!
3: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
2: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
3: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
2: 20. června od 11 do 3.
3: Více na globus.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem jsou tady, vítejte u nich. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích, nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití. Fotbalisté USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii smírně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Starý Plzenec si dnes připomíná už 1050 let od svého založení. Nabídne proto bohatý program pro celou rodinu. Začátek akce je ve 14 hodin. Hlavní část programu se bude konat na prostranství ve Smetanově ulici. Chybět ale nebudou ani komentované prohlídky Radyně nebo rotundy svatého Petra a Pavla.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Odpolední maxima se zastaví až na 23 stupních Celsia.
4: Krásné dopoledne, 9:50, startují hity k vaření. Pište, co vaříte a já vám k tomu budu hrát. A hned na start jeden Michael Jackson, tak si to užijte a pište. Těším se.

My Many, Don't Be So Shy, posloucháte Hit Radio City, Hit Radio krásnou sobotu. Teď odstartovali hity k vaření a to znamená jediné, vypíšete, co chystáte k dnešnímu sobotnímu obědu. No a k tomu vám hraju songy, které vám pomůžou s tím vařením, bude vám to třeba líp chutnat. Začneme se Zuzkou z Vlachové Lhoty, ta píše: vařím zeleninovou polévku, štěpánskou s těstovinama. No a chtěla bych zahrát všem hasičům na dnešní soutěž v Lipové velké úspěchy, Kačce a Adelce, ať se podaří sestřih. Hele, jasně, my držíme pěsti hasičům, samozřejmě, snad nebudou mít k tomu nějaký výjezd. A Zuzka by k tomu chtěla Apaté, Rose a Bruno Mars. A to my hrajeme rádi.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio. A my si dáváme hity k vaření. Píše nám jeden posluchač, který by chtěl zahrát svojí milované ženě Peťulce, píše Miloušek. Mají totiž dneska svíčkovou. Tyjo, svíčková. No nic, nebudu vám zbytečně dělat chutě. Ten by chtěl pro svoji ženu Marka Ztraceného. A o Marka si napsal taky Jirka ze Štěnovic, který aktuálně nevaří. Na jídlo si zajedou do Plzně na Čínu, dobrá volba, ale zároveň uklízí byt. Takže ať to jde. Zastav mě, prosím tě, zastav. No a Marka Ztraceného si dáme za chvilku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ale Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu. A teď budem hrát na Šumavu. Já jakožto rodila jeho Češka, která na Šumavě vyrostla, tak vím, že Šumava je nejlepší, ale nepraskněte to na mě. Hrajeme do horizontu na Šumavu. Honzovi, který slaví 43. narozeniny. Jeho kolegové mu chtějí zahrát, protože s nima musí být v práci. Ale jak jinak to líp oslavit než prací, jo? Honza prý aktuálně chystá suši pro 300 lidí, takže pohodička. Žádná velká námaha. Kolegové by mu chtěli zahrát PSH a já věřím, že to potěší všechny. Honza je totiž původně ze Žižkova, takže to je jasný, to chce Prahu. Tak jdem na to a všechno nejlepší, Honzo!

0: nejsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio FM+.

0: Legendy, Queenie a the show must go on, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní dopoledne, ještě si dáme jeden hit k vaření a to pošleme za Martinem do Českých Budějovic, ten píše, prosím, zahrajte mi písničku od skupiny Rednecks, The Spirit of the Hawk, aby se mi dobře dělal oběd. Na oběd dělám buchtičky s krémem, neboli buchtičky se šodo. Kdo z vás to taky dlouho neměl? Co? Buchtičky se šodo? Dobrá volba a tenhle song samozřejmě dáme. Rednecks už za chvíli, k tomu třeba Ed Sheeran nebo David Guetta.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: radčice.cz.
1: Výprodej radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej radčice.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trail parku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a také další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek, nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Elona Muska na hranici, které dosud žádný člověk historii nedosáhl. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenbosch boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou a bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lhéčka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Karlových Varech se dnes koná Den záchranářů. Přijďte do areálu Světa záchranářů u Matony Arény, kde se chystá program pro celou rodinu. Čekají vás ukázky práce záchranářů, policistů, hasičů a nebo vojáků. Vyzkoušíte si jejich techniku, vybavení a zjistíte, co všechno jejich práce obnáší.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk, odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
4: Krásné dopoledne, 2:45, za chvilku nás čeká na podcast s Bárou, ano. Na jedné vlně už za malou chvilku, a to o šikaně ve školách. Nenechte si to ujít, teď Ella Henderson a Rudimental.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Josef Toman, specialista na bezpečnost, se kterým dnes budeme mluvit o tématu, které je více než aktuální, a to je nejen dětská šikana. Vítejte.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A ještě předtím, než toto téma s naším hostem probereme, tak já bych vám na něj v tuto chvíli prozradila tři věci. Uplave 400 bazénů na jeden zátah. Přestože vám poradí, jak zhubnout a ještě u toho v úzovkách přežít, tak si klidně dá ke svačině banánky v čokoládě. A mimo řady dalších jiných věcí také založil spolek Men's Factor, který se právě věnuje dětské šikaně a tomu, jak s ní bojovat. Všechno sedí?
1: Všechno sedí, je to tak. Ještě bych něco přihodil. Dobrý.
0: Kdybych vám teď dala jednu minutu na to, abyste mohl říct několik informací o šikaně, nebo ty nejzákladnější, nejzásadnější informace o šikaně, nejen šikanovaným, ale i třeba jejich rodičům, nebo třeba i těm, kteří se šikany dopouští, co by to bylo?
1: Myslím, že by to byla komunikace, aby ty lidé a děti a vůbec kdokoliv s tím má něco společného, aby začali spolu víc komunikovat. Já jsem byl nedávno v Poslanecké sněmovně na semináři, který se jmenoval Bezpečná škola 2006. A tam paní z prezídia policejního, paní Petrmanová, řekla určitou statistiku, která mě úplně vyděsila. Dělal se výzkum z 50 tisíc dětí, jakou mají každodenní interakci se svými rodiči. A to číslo je úplně děsivé, je to 11 minut. To znamená, že ta komunikace probíhá oblice, zbal si věci do školy, máš udělání úkoly, jak bylo ve škole, aby si lehnout. To je samozřejmě naprosto děsivě málo a možná v tom bude ten zakopaný pes, že pokud nebudou lidé schopni spolu o věcech, jako je třeba šikana, násilí, komunikovat, tak ta tendence bude spíš vzrůstající, bohužel.
0: Kde je ta hranice, kdy opravdu už to označit za tu šikanu?
1: Pokud to dítě nebo kdokoliv, i do práce, samozřejmě i v práci se může odehrávat šikana u dospělých lidí, mezi dospělými lidmi, pokud už se dostává ta oběť do stavu, že prostě už nechce o té školy chodit, že si vymýšlí, že simuluje nějaké začít zdravotní problémy a tak dále, tak je rozhodně to být v tom okamžiku být ostražitý a vykomunikávat ty věci, aby ty lidi, aby ty děti, když už třeba nemají důvěru ve své rodiče, to se taky může stát, tak ať najdou důvěru ve své nějaké kamarády v té škole, anebo ať najdou důvěru v ten samotný systém, v tu školu jako takovou, kde můžou třeba přes různé pracovníky, kteří se tím zabývají na těch školách, dneska už nějakého školního psychologa, tak budou schopni to odkomunikovat, ale je hrozně důležité, aby se s těma dětma jednalo ne jako nadřízený, podřízený, ale vlastně, aby k ním člověk navázal ten vztah, jako že jsou opravdu kamarádi, že si mu to můžou říct a že ví, že ta dotyčná osoba, která to řeknu,

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes o dětské šikaně s bezpečnostním expertem Josefem Tomanem. Jaký případ dětské šikany vás třeba za poslední dobu možná až paralyzoval, šokoval?
1: Třeba mě překvapil případ šikany ze strany učitelů vůči žákovi. To byl případ kluka, nebo úplně jmenovat, aby jsme měli podávat trestní oznámení na tu školu a na školní inspekci, aby s tím začala pracovat. To byl chlapec, který měl ADHD, škola nevěděla, jak s tím má pracovat, a stávalo se ti děti naštěstí na tam svou kamarádku, která celé ty věci jako nahrávala vlastně, co se tam odehrávalo, jak ty učitelé s ním mluví, jak mu rozsypávají tašku před spolužáky na stůl, jak mu říkají, že skončí ve vězení stejně jako jeho otec, a to se odehrálo jako ve školním kolektivu. Jo? Takže tohle mě asi šokovalo úplně nejvíc, že jsou někteří dospělí, kterým rodiče dávají své děti na starost, a oni se můžou chovat až tímhle velkým způsobem. Hrozným způsobem samozřejmě.
0: Je pravda, že se, řekněme, zhoršuje ta situace, že přibývá případů šikany, že jsou děti agresivnější, nebo společnost obecně?
1: Já si myslím, že agresivnější spíš ty projevy toho samotného šikanování nebo agrese jsou na úplně jiném stupni než před 10 lety. Když to řeknu zjednodušeně, před 15 lety se děti ještě jako fackovali, občas si nasadili kravatu. Jo? A díky tomu, že na ně má vliv různé věci, jako je třeba MMA a podobně, kdy vidí, a jsou to jejich vzory, paradoxně, jo. Vidí lidi, kteří se kopají do hlavy, šlapou si na krk, mlátí se, sál u toho budácí. To si myslím, že a nikdo jim neřekne, že to je zápas, ale berou to jako, že to je takhle se společenské, prostě s někým můžu klidně popasovat. Což se často stává, že se ty děti takhle tímhle tím jako intoxikují vlastně až skoro. A to určitě v té společnosti jako nevyvolává úplně, nebo ty projevy potom jsou o to víc agresivnější, nebo to provedení toho samotného aktu je mnohem víc agresivnější, to určitě taky.
2: Hit Radio FM+.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. Jak já třeba jako rodič poznám, že buď mé dítě je šikanováno, anebo třeba, že i ono samo se může šikany dopouštět?
1: To nejspíš se vám to dostane asi ta informace třeba ze školy. Myslím si, že je to těžký nějakým způsobem to definovat v té rodině. Určitě změny chování toho samotného žáka můžou být určitý indicí, může to být nějaký neustálý poranění, může to být nějaký škrábanec modřiny, roztrhaný tričko a tak dále. Tam bych asi definoval, že to může být spíš ta oběť. Na druhou stranu tam může nastat i nějaká změna v nějakém jako nárůstu určitého nezdravého sebevědomí, jo, že někoho jsem přeplal jednou, dvakrát, třikrát, teď jsem nějaký keng v té třídě, už to může vyvolávat takový jako nezdravý pohled na věc. To jsou možná indicie, ale říkám, pokud to dítě tráví 8 nebo 10 hodin ve škole, tak by ta škola měla mít ty radary na to, že se tam něco děje špatně, protože si myslím, že každá třída má svého třídního učitele, což se pak už jako vysledovat nějaké anomálie není úplně takový problém. Ale problém je spíš v tom, aby ty školy o tom mluvily, aby řekli, že my máme problém, ale potřebujeme ho řešit, a nejen, aby to vymlčovali a čekali, až se stane něco mnohem horšího.
0: Co bych měla jako rodič dělat potom v takovém případě, kdybych měla i podezření?
1: Kdyby jsem měl podezření na šikanu, tak zaprvé asi bylo dobré vyhledat nějakou pomoc, protože dneska vím, že ve školách jsou různí pracovníci, kteří jsou školní psychologové nebo kteří řeší tyto problémy. Ale každopádně neotálet, pokud máte podezření, protože ono opravdu se ty věci, stejně jako otřes mozku, ty problémy se neustále nabalují při každém otřesu mozku a nemizí a neléčí se stejně, tak je potřeba přistupovat k těmto násilným formám mezi studenty a tak dále.
0: Je nějaká věta třeba, kterou by rodiče určitě neměli dětem ve chvíli, kdy se rozhodne svěřit se jim s tím, že je šikanováno, nebo že se mu děje ve škole nebo v nějakém prostředí něco, co už pro ně není komfortní, kterou bychom mu neměli říkat?
1: Myslím, že nejhorší slovo je takové, a nemůžeš se to taky trošku ty? To si myslím, že úplně jako totálně podrazí ty nohy toho člověka, který opravdu se do školy bojí, má hrozné obavy z někoho, kdo ho tam látí, šikanuje a tak dále, nebo se mu někdo posmívá. To si myslím, že tomu ty brány jako toho té otevřené komunikace úplně zabouchne. Myslím, že to je úplně to nejhorší. To je stejné, jako když přijde nějaká paní, že jí doma mlátí manžel a ona říká, nemůžete si já to taky trošku sama. Jo, tím víte, že jakákoliv komunikace, nějakákoliv pomoc už je pro ní vlastně úplně nemožná.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
10: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
11: Drž mi kabelku.
10: OK, to jsem nečekala.
9: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
12: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Kín a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
13: Světová atletická show na 65. Zlaté trece Ostrava.
11: Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tumanem. My jsme tady otevřeli trochu téma možného handicapu nebo možného dluhu, řekněme, v rámci českého školství, že by se mohlo vyučovat třeba také něco jako vyjednávací výchova u dětí.
1: Komunikační výchova.
0: Jak jsou na tom dospělí? Nemají tady dospělí možná také velký dluh i třeba potom vůči svým dětem?
1: Rozhodně. A jak si myslím, že ty rodiče nějak přirozenou formou nechtějí ty děti s těma věcma možná ani jako moc seznamovat, protože samozřejmě pocit, že nebo obecně se tak jako traduje, když o něčem mluvím, tak to se způsobem jako přitahuju. Myslím si, že to je opravdu o té důvěře a o tom, jak spolu sdílí ty informace. Asi bych se zaměřil na to zdravé sebevědomí těch svých dětí, protože aby věděli, co je pro ně dobře, aby věděli, kdy mají říkat ne, to si myslím, že je základ pro to, aby se určité dramatické situace nějakým způsobem minimálně to riziko snížilo v tom běžném prostředí.
0: A teď závěrem, mohl byste říct nějakou větu povzbudivou, jak vlastně pro oběti případné šikany pro jejich rodiče?
1: Myslím si, že by se měli uvědomit, jak ty děti, tak rodiče, že dneska existuje spoustu různých cest, jak na ty věci upozornit, jak je řešit, aby si uvědomili, že v tom nejsou prostě sami. Jak jsem to zrovna říkal předtím, aby si uvědomili, že můžou sdílet ten svůj problém s někým, kdo je vyslechne, kdo jim poradí a kdo vlastně ukončí to trápení. Protože není nic horšího, než přihlížet tyhle ty věci, kde víme, že ten průběh a ty další následky toho chování se jenom stupňují. A čím víc dáme tomu zlu ten prostor k tomu konání, tím ta situace bude horší a horší. Takže oznamovat rychle, oznamovat pokud možno někomu, ke komu mám nějakou důvěru, a to je věc, která opravdu může ty věci utnout ten samý začátku.
0: Já vám moc díky za to, že jste byl naším dnešním hostem a třeba někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali a že jste se dívali a opět se budeme na jedné vlně se poslechneme zhruba za 14 dní. Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou. Hit Radio FM+.

Hunter X v éteru Hit Rádia, krásnou sobotu. Za námi ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s Josefem Tomanem, k šikaně ve školách. Celý hodinový podcast najdete už teď na YouTube jako Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Nenechte si to ujít. A jak zaznělo, další díl přibližně za 14 dní. Co je tu ale hned teď? To je skupina Lucie a Amerika.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Skoro poledne, doufám, že jste vyspan do růžova. Kolik potřebujete hodin na spánek? Co? Pokud vám stačí jenom 5 hodin spánku, jo, tak máte genetickou superschopnost. Tihle přirození krátkospáči totiž údajně umí obnovovat svůj mozek rychleji než ostatní a fungují tak líp než většina lidí. Já jsem to uměla, myslím, kdysi, když by bylo třeba 5. Tam naposledy, jo. Pak jsou lidi, nebo tyhle lidi jsou dokonce obecně odolnější, s nás se učí a rychleji uzdravují. Klobouk dolů, kdo to máte a spíte fakt 5 hodin denně a jste úplně v pohodě, tak držím pěstí, ať to vydrží co nejdýl. Údajně je to cca jeden člověk ze 100. Za stolik nás nebude, nebo vás, jo. Já jsem na tom třeba tak, že potřebuju toho spánku dost, ale ne moc. A trefit to, to je oříšek. Jistota jsou naše hity Sean Paul a Dua Lipa nebo Pink už za chvilku.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazajitky.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

www.mariinprospanku.cz. Dny Marien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Konec výjimek pro ukrajinská auta na českých silnicích. Stát chystá legislativní změnu, která narovná podmínky pro všechny řidiče. Zatímco dosud byla vozidla s ukrajinskou registrační značkou v některých oblastech zvýhodněna, nově budou muset být stejně jako ta s českou značkou povinně zapsána v registru a absolvovat technickou kontrolu. Novinka by měla platit od roku 2028. Ukrajincům v případě porušení zákona budou hrozit 10 000 pokuty. Česko chystá nový paragraf trestního zákoníku, který by postihl spiking, tedy tajné podání návykové látky bez vědomí oběti. Doteď šlo trestat pouze následky takového činu, nikoli v čin samotný. Novela má chránit svobodu rozhodování a míří i na případy, kde se tím usnadní další trestní čin. A pojďme také na fotbal. Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti na páteční předzápasové tiskové konferenci sdělil, že 34-letý hráč stále pracuje na návratu po zranění lýtka a s týmem by se mohl začít připravovat až v průběhu příštího týdne. Pětinásobní mistři světa mají první zápas na turnaji na programu dnes o půlnoci evropského času. V East Stratfordu se utkají s Marokem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Hrad Švihov dnes hostí jedinečnou sportovní událost, kde se představí siláci z celé republiky. Své síly a dovednosti změří v 5 tradičních disciplínách horalských her, jako je například hod kládou a nebo vrch kamenem. Závodníci navíc budou oděni pouze do skotských kiltů. Z Klatovska Bára Purkartová.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Dnes očekáváme převážně proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 24 stupních Celsia.
6: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 3 minuty po 12. hodině, za chvíli Roxette a teď už minely.

Roxette a June Afternoon, přeju krásné odpoledne na Hit Rádiu. Zajímá mě věc, teď je čas oběda, jo, tak předpokládám, že jíte, to je v pořádku. A máte rádi pizzu? Nestýďte se za to, pizza je zdravá. Jo, chlapík jménem Kirk si objednával 10 let, každý večer. Fakt jako každý večer, si to představte, jo, skvělá volba za mě. No a normálně mu to zachránilo život. Mm-hmm. Kde jsou teď všichni ti odborníci na zdravou výživu? Jo? Protože důležité je samozřejmě to, jak mu to zachránilo život, jo? Když ho totiž po těch 10 letech klepla Pepka, doslova, tak po stýčkovi s pizzou bylo divné, že si tu pizzu neobjednal. Zavolal záchranku, ta ho v bytě našla v bezvědomí a zachránila. No, já to říkám neustále, pizza to je zázrak. DJO, End of Beginning právě teď.

0: Martin Solveig a Dragonet, posloucháte Hit Radio. A já připomínám, že samozřejmě stále hrajeme hit, který se vyplatí. Ano, vy na našem webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. A pokud svůj hit zaslechnete, měli byste hned volat na 800 937 937, pokud se dovoláte do 10 minut, tak vyhráváte a aktuálně jsou ve hře chytré hodinky Garmin v hodnotě asi 7,5 tisíce korun. Ideální třeba pro vaše děti, protože mají spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky, takže ideální volba pro menší školáky. Takže mějte uši nastražený, páč, jakmile váš song začne hrát, musíte volat.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Hurá!
3: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
2: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
3: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
2: 20. června od 11 do 3.
3: Více na globus.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a prostě Shakira. Vaka Vaka na Hit Rádiu. Je tohle výherní song? Je to výherní song.
1: Hit, který se vyplatí. Váš hit, váš příběh, vaše peníze.
0: No a na telefonu už je taky ta, která si ho na našem webu registrovala. Eliško, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Zdravím do rádia, no slyšela jsem výherní song, tak jsem moc dobře, jsem úplně překvapená, milé a šťastná.
0: Ty jsi říkala, že jsi původně, že jsi chtěla být jakože na zahradě a pohoda poslouchat a nakonec se to strašně všechno zkomplikovalo.
2: Ano, přesně tak, počasí nám nepřálo, do toho manželovi se naskytla ještě práce na 2 hodiny, takže jsme museli dát babičce děti a ještě jsem vás poslouchala v práci. No tak celý den od rána od 8.
0: Hlavní je, že to vyšlo. Eliško, dokážeš říct, co znám tam nechala za vzkaz na webu?
2: Ano, že bych moc ráda vyhrála hodinky pro svoji dceru Doubravku, která chodí do školy sama, je samostatná, pečlivá, učí se dobře a moc bych si přála, aby ty hodinky nosila, byla bych bezpečí, jako by byla bych šťastnější, kdybych věděla o ní víc, že jsou to chytrý hodinky.
0: No Eliško, dobrá zpráva je, že přesně to se stane, Doubravka dostane chytré hodinky Garmin, jsou tvoje!
2: Ježiši, paráda, děkuju moc do rádia.
0: Eliško, nemáš vůbec zač, můžeš tuhle skvělou zprávu vyřídit Doubravce hned dneska, hlavně ať s nima pořádně pracuje, jo, ať ti dává vědět.
2: Jo? Ano, jo? Určitě.
0: A ať se líbí, ať dobře slouží.
2: Děkuju vám moc, to je úžasný a budu vás poslouchat celý léto.
0: To jsme rádi. Eliško, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju do rádia, zdravím, naschle, ahoj.
0: Tak to vidíte, takovouhle radost prostě umíme udělat. A můžu vám říct, že další výhra ve hře zase zítra.

0: Kamaráta Feel Alive, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní odpoledne, za chvilku 13 hodin, já se s vámi pro dnešek loučím, ale přibližně za 24 hodin se uslyšíme znovu. Nedělní odpoledne, budu se na vás moc těšit. Užijte si hezkou sobotu, doufám, budu vám přát, ať už neprší, ať můžete vyrazit taky ven. No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Docela třeba Kors, Miley Cyrus nebo Lost Frequencies.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané obklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
9: Keramika Soukup.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
13: Hit Radio.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 13. hodinou. Bára Škrybová, mějte krásné sobotní odpoledne. Nehodu 2 aut máme hlášenou na Plzni-Jihu za Nepomukem u odbočky na Mohelnici. S opatrností tudy projedete. A to je pro tuto chvíli vše, tak šťastnou cestu. A vaše dopravní info nám pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Výprodej Radčice CZ. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice CZ.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Obliba elektrokol se zvyšuje, s ní bohužel i nehody na silnicích. Důležité je tedy pamatovat na prevenci, nosit helmu a být na vozovce vidět, používat odrazky a noční světla. Kolik cyklistů za poslední 2 roky nešťastně zahynulo, přiblíží Jana Pelášková z ředitelství dopravní policie.
9: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori na 60 let.
8: Policisté proto doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temerjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti ale zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velo ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Gratulujeme.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Sobotní odpoledne bude docela fajn, oblačnost už se nám začíná protrhávat a i to sluníčko bychom si dneska měli užívat. Teploty taky docela fajn, 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Ale pozor na vítr, ten tam dneska teda docela fičí, no.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Bára Škrybová přeje krásnou sobotu, jsme tady spolu až do 18. a já už se na to strašně těším. Tak jdeme na to. Na úvod pořádnou pecku posílám Linkyni.

Ale to je romantika. John Legend, All of Me. Schválně, kolik z vás jí mělo na svatbě, třeba na první tanec? Já myslím, že vás bude asi spousta. Každopádně, já jsem Bára Škrybová, ahoj, díky moc, že se takhle v sobotu setkáváme přes éter Hit Radio FM+, je 10 minut po 13. A co děláte takhle v sobotu odpoledne? Máte volno, nebo jste taky v práci? Kdo jste v práci, tak bych vám ráda řekla jedině dobře, že ladíte Hit Radio FM+, protože s náma vám to uteče, ani nebudete vědět jak. Když jsem přišla dneska do rádia, tak jsem potkala paní uklízečku, taky je v práci v sobotu, akorát uklízela u našeho studia, tak říkám, já ještě počkám, ať vám to nepošlapu. A paní uklízečka, ne, to klidně běžte. No nepůjdu, že jo, proč bych tam jako měla jít a huntovat práci někoho jiného. Prostě jsem počkala, až to uschne a teď tady sedím a kolem mě je krásně čisto tady a voňavo a paráda. A paní uklízečka ještě je jako úžasně milá dáma, krásně jsme si popovídali, takže já bych ji takhle ráda pozdravila. A pojďme si do éteru připomenout, važme si našich uklízeček, protože často má člověk tendence touhle profesí pohrdat z nějakého důvodu, absolutně netuším z jakého a proč. Bez nich by to prostě nešlo. Takže dámy uklízečky, děkujeme, že vás máme a nikdy, nikdy se nenechte nikým ponižovat, jasný? Krásnou sobotu vám všem přeju, přeju samozřejmě i vám všem ostatním, kdo nejste paní nebo pan uklízeč, jdeme tančit. Mr. Saxo Beat od Alexandry Sten je na to naprosto ideální.

0: aha, Rosé, Bruno Mars a Paté, to je píseň o picí hře, respektive o hře, na základě které se pije, tak si třeba najděte pravidla, kdo vyrážíte dneska do šumu, může se vám to hodit. Je sobota odpoledne, my jedeme ve velkým, takže za chvíli třeba příznačná pecka. A to je hezký, že jo? To si tady spolu užijeme. Tohle je Avicii The Nights, kdo by nevěděl. Pak třeba ještě Chinasky a Zara Larsson. Já už to vypnu, ať se to pak užijete celý. No, já si myslím, že je to hlavně dost důvodů, proč ladit sobotu odpoledne Hit Radio FM+. No a ještě bych teď nadhodila ráda téma, jo? Abychom si pokecali, když už jsme se tady takhle hezky sešli. Mě zajímá, co děláte za práci. Vy, kdo dneska musíte sloužit. Jste třeba doktor nebo uklízečka, jak už jsme zmiňovali před chvilkou, prodavačka. Pojďte mi psát, bez koho se ten víkend prostě neobejde. 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp a já už se těším.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Jo, a víc jeden najít, Hit Radio FM Plus s vámi, 13.31, mějte krásnou sobotu, díky, že nás sledíte. Já jsem se před chviličkou ptala, co děláte vlastně za profesi, vy, kdo jste takhle o víkendu, minimálně teda v sobotu v práci, bez koho se to neobejde. A píše mi na WhatsApp Lucka, ahoj rádio, jsem cukrářka a oslavy jsou hlavně o víkendu, takže aby bylo vše čerstvé, tak od čtvrtka do neděle je to kolotoč. Jo a víkendy končím v 5 ráno a v 8 už zase jedu. To je neuvěřitelný. Snad i nás, cukráře a pekaře, občas někdo ocení. Gastro je hold o čerstvosti. Ale já to miluju už asi 16 let, takže jinak už žít neumím. Práce je mi koníčkem. A kdo má koníčka, taky tomu propadne. Krásnou ufoukanou sobotu z Tachova Lucka. Luci, moc díky za tuhle zprávu. Zase jsme si připomněli, kdo je mezi námi, kdo je důležitý a na koho se často třeba i zapomíná. Tohle je další práce, bez který bychom se neobešli. A jako jste fakt frajeři. Vy když makáte, tak my máme ještě půlnoc. A jak Lucka psala, že je jí práce koníček, tak to je nádhera absolutní. To bych opravdu přála úplně vám všem, protože to je pak ten život hned veselější. No a s muzikou jde taky všechno líp. A proto ladíte Hit Radio FM+. Takže Sunrise Avenue jen a jen pro vás na lepší sobotu.

0: Shakira Zoo, krásnou sobotu odpoledne vám přeje Bára Škrybová, díky, že jste s Hitrádiem FM+. Tento víkend probíhá v Karlovarském kraji víkend otevřených zahrad. Dnes a v neděli se široké veřejnosti otevřely nádherné zahrady a parky, které běžně z takové blízkosti nepoznáte, takže si skočte dneska třeba například do Bečovské botanické zahrady, kde se setkáte s odborníky, kteří se podílejí i na její obnově, kromě obecné péče. Mají pro vás i komentovanou prohlídku, takže se toho spoustu dozvíte. No a nebo berte útokem i Zámecký park v Kinžvartu. A to můžete jak dneska, tak i zítra. A tady pro vás mají taky speciální komentované prohlídky. Mrkněte se na stránky Bečovské botanické zahrady anebo na stránky Státního zámku Kinžvart. Tam se dozvíte všechny podrobnosti.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
5: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
4: V cíli dostaneš medaily a dárek.
5: Takže 21. června ve Škoda Landu.
4: Koukni na škodalandracejunior.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio.
8: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu FM+.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdarma.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: ráda, tak si to udržte a přeju vám šťastnou cestu. Kdyby náhodou něco, já věřím, že nic, tak nám vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Plzeňský kraj postaví ve Stříbře na Tachovsku nový pavilon střední odborné školy za více než čtvrt miliardy korun. Studenti se dočkají nové tělocvičny a nových moderních učeben. A jak říká hejtman Kamal Farhan, hotovo by mělo být v rekordním čase.
3: Pokud vše půjde podle plánu, měli by studenti nový pavilon využívat už od září 2028. Je to jedna z největších investic Plzeňského kraje do vzdělávání. A já jsem rád, že je to právě Tachovsko, kde teď chceme školství modernizovat a vytvořit tady takové podmínky, aby bylo o studium zájem a současně, aby studenti našli co nejlepší uplatnění na trhu práce. Nový pavilon ve Stříbře bude mít nejen novou moderní tělocvičnu, ale také pracovny a učebny, které budou využívat současné technologie.
2: Stavba je rozdělena do tří etap. Jak to bude probíhat?
3: Tak nejprve zbouráme stávající učebny a tělocvičnu a pak se hned začne stavět. Ale co je ještě důležité, že díky novému pavilonu navýšíme i kapacitu školy, a to z původních 300 na 450 žáků. Bude to určitě přínos pro celý region, protože od zaměstnavatelů víme, že o kvalifikované absolventy je velký zájem.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
4: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
5: Opatrně na 5. kilometru přivaděče z ostrova na Karlovy Vary.
4: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

Minutku a půl před 14. hodinou nám na Hit Radio FM Plus dohrál Cyril Stumbling In. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod a bez větších komplikací, to je veliká

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde se budou nacházet základní informace o zvířeti. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj, jak říká viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
2: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
1: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Dva řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté museli odklánět, informovali o tom mluvčí policistů i hasičů. Čeští florbalisté porazili v přípravném utkání v Erikilé domácí Finsko 5-4. Proti úřadujícím mistrům světa vybojoval český tým v 61. vzájemném utkání teprve 7. výhru a 4. v základní hrací době. Naposledy Češi zvítězili nad Finy předloni v září na Euroflorbal Tour ve Winterhuru.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: Sobotní odpoledne bude celkem slunečné, oblačnost už se nám protrhala, tudíž si užíváme a budeme užívat sluníčko, a to minimálně až do večera, protože s večerem nám hlásí dokonce skoro jasno, tak to jsem na to zvědavá. Teploty taky docela fajn, měříme něco mezi 20 až 23 stupni a na horách je to 15 až 18.
0: Hit Radio FM Plus.
4: Krásný den, co děláte v sobotu odpoledne? Jdete autem, sedíte pod pergolou, uklízíte, dejte mi vědět, já jsem Bára Škrybová, posílám.

David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Hit Radio FM Plus s vámi, 14 hodin a 10 minut, k tomu Bára Škrybová přeje krásný sobotní odpoledne, moc díky, že jsme spolu. Minulou hodinu jsme spolu řešili, co děláte za práci, že tam musíte být o víkendu, a teď se jdeme soustředit na vás, kdo máte volno. A doufám, že je vás hodně. Výzkumy totiž mluví jasně, pravidelná dovolená a vůbec volno obecně pomáhá snižovat stres a předcházet syndromu vyhoření. I krátký čas mimo práci zlepšuje soustředění, kreativitu i celkovou pohodu. Tak já vám teda přeju, ať jste doma, ať máte klid, ale ptám se vás a nadhazuju teda další společný pokec. Co děláte, když máme takovouhle hezkou sobotu a nejste v práci? Pojďme si tu druhou společnou hodinu vzít takhle jako hezky uvolněně. Kam jste vyrazili, co děláte, s kým jste, kde jste? Pokud to má být anonymní, nechám to anonymní, nebojte se, nic do éteru nepropálím, a byste pak třeba neměli průšvih. 728 70237, čekám na vás, těším se na vás a budu taky ráda, když se zatančíte. Mordě, tak máme víkend, že jo? A tohle k tomu tanečku vyloženě vybízí.

0: Damiano David, nebo teda ne David, on to je David samozřejmě. Next Summer, Hit Radio FM Plus s vámi, 17 minut po 14. A my tady řešíme, co děláte takhle v sobotu, když máte volno, nebo vy, kdo máte volno. Ahoj, já mám dneska konečně volno, tak jsme s manželem vyrazili na kola kolem přehrady. Zatím máme za sebou 25 kilometrů a zastavili jsme na Limču v jednom kiosku a zrovna tady hrajete. A protože vás moc rádi posloucháme, tak jsem se rozhodla i napsat. Ahoj, ať vám to všem, co jste v práci, uteče. Lenka, Lenko, kolem jaký přehrady? To se tě ještě musím zeptat. Každopádně jste makáči, tak si to užijte a moc díky za krásná slova. Mám tady ještě další vzkaz, který je parádní, ale ten se nechám za chvilku. A kdo byste ještě chtěl psát, tak určitě pište 728 770 237, to je náš WhatsApp, je vám stále k dispozici, je otevřen a já jsem tady s vámi otevřená až do 18. hodiny.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
1: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
5: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
1: Lilo a Stitch se na vás těší.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
1: CZ. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

legendární song Support Lesbian Sweet Little Something, Hit Radio FM Plus s vámi, 14.31. Já jsem tady před chvilkou měla takový přeřek a vy mi normálně na základě toho píšete. Jako já jsem ráda, že se bavíte na můj účet, tak si to pojďme připomenout. A já jsem tady s vámi otevřená až do 18. hodiny. Ano, řekla jsem to nešťastně. Chtěla jsem říct, že jsem vám tady otevřena a že mi máte psát. Asi to není ani tak úplně nejšťastnější spojení, ale vy jste teda jako neuvěřitelný puberťáci. A takhle to nechám. Nicméně slibovala jsem, že přečtu vzkaz od posluchače o tom, jak tráví sobotu, tak jdeme na to. Ahoj Báro, my sedíme pod pergolou, hrajete nám tady jako kulisa a máme tradiční rodinný turnaj v Člověče nezlobce. Atmosféra je zatím přátelská, ale myslím, že za hodinu už spolu nebudeme mluvit. Ahoj Fanda. Ne Fando, to musíte hrát takovýto Člověče s pitím, víš. Pak teda taky nebudete mluvit. A to asi velmi brzy, ale aspoň nebudete na sebe naštvaný. Moc díky za vaše zprávy. Určitě se nebojte psát dál. Náš WhatsApp 720 870 237 je tady s vámi stále. Krásné sobotní odpoledne.

0: Nice to meet you, Miles Smith, Hit Radio FM Plus s vámi přesně 14.38. Pojďme si dát malý tip, co takhle s volnem. I vlastně dneska to ještě stihnete, protože je sobota, máme teprve půl třetí. No, chtěla jsem říct, že parník na Hracholuskách od minulého víkendu jezdí a je to teda krásný. Koukám teď na jízdní řád a jede ještě v 16.30 a pak ještě v 18.30 a vyráží z Hráze, respektive teda z Transcampu, takže to opravdu ještě stihnete, když tak dneska. A my jsme byli s dětma v neděli a opravdu krása. Tak to jen tak, jako kdybyste nevěděli, co značatým víkendem. Počasí máme hezký, voda láká, i ta přehrada už je docela teplá, tak se když tak můžete rovnou i schladit, až tam budete. Hlavně si to teda jako užijte, no.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
7: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autiček.
6: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
7: 20. června od 11 do 3.
6: Více na Globus.cz. Dobrá práce a skvělý tým.
8: V Shape Corp v Nířanech je to realita.
6: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
8: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
6: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
8: Těšíme se na vás.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.

0: Pum Pum Girl.
1: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Kouckou o výzvách batolecího věku.
2: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
1: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.

0: Hit Radio FM Plus. Chvilička nám zbývá do 15. Jdeme se podívat na zprávy, počasí a taky na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně to na silnicích vypadá stále moc hezky, nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci. Vy nám taky nic nehlásíte, tak tomu budeme věřit. Jezděte opatrně, šťastnou cestou a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
3: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
2: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
3: Jen 30 minut od Plzně.
2: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
3: U Daliborky Nepomuk.cz.
2: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my, ženy, oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejdříve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to Novinky.cz. Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších z Lidic, kteří byli tehdy dětmi. Přijeli i desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Zúčastnili se také přední politici. Spojené státy by měly ještě během víkendu uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Smlouva by měla ukončit několikaměsíční konflikt na Blízkém východě, informoval o tom pákistánský premiér. Možné podepsání dohody během víkendu už dříve avizoval i americký prezident Donald Trump.
4: Fotbalový servis.
6: Čeští fotbalisté se po porážce 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do USA si v podvečer v komplexu v Mansfieldu zatrénoval. Český celek odehrál zápas s Koreou v nadmořské výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Tým vzhledem k tomu, že postoupil na šampionát až na konci března z play-off, dostal od FIFA přidělenou základnu prakticky v nížině v Dallasu a nemohl tak absolvovat delší aklimatizaci na vysokohorské prostředí.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Odpoledne doklepeme už takhle se sluníčkem a celkem v teple, večer pak bude stále polojasno a v noci se oblečte, kdo se chystáte na nějaký posezení venku, teploty budou totiž někde mezi 6 až 10 stupni, pršet by ale nemělo.
4: Hit Radio FM Plus.
0: 2 hodiny za námi, 3 ještě před námi, no tak to je paráda, nepolevujeme, jedeme dál, krásný sobotní odpoledne přeje Bára Škrybová. Avril Lavigne.

Sobota odpoledne na Hit Radio FM Plus se tančí, samozřejmě, jak jinak. 15 hodin, 10 minut k tomu, díky, že jste s námi. Používají vaše děti mobily a berou si je do školy. Možná tohle za chvilku skončí, protože Babiš chce už příští týden předložit návrh na jejich úplný zákaz při vyučování. Podle něj totiž děti ztrácí kvůli mobilům pozornost. Inspiraci si přivezl z Irska, kde žáci při příchodu do školy odevzdají telefon a dostanou ho zpátky až po vyučování. No a ministerstvo školství sice už jako dřív vydalo školám doporučení, jak mobily regulovat, on ale tvrdí, že to nestačí a fakt to chce zakázat přímo zákonem. Takže já se vás takhle v sobotu odpoledne přesně v 15 hodin a 11 minut ptám, co vy na to? Je to dobře, nebo je to moc velký omezení? Pojďme si tady spolu takhle na Hit Radio FM Plus udělat svoje soukromí hlasování, svůj hlas a názor směle vyjádřete přes náš WhatsApp. 720 870 237, to jsem teda zvědavá. Tohle je Poetika a písnička Blízko.

0: Tak tohle diskotéka, máme sobotu odpoledne, co jiného bychom si mohli dát. 15 hodin, 18 minut, k tomu Hit Radio FM Plus s vámi. Nadhodili jsme tady před chvilkou téma, že možná budou mobily ve školách zakázaný přímo zákonem. Že žáci přijdou, odevzdají a vezmou si je zase, až půjdou domů. A bude se o tom jednat příští týden. A vy mi píšete, co si o tom myslíte. Takže Alena, já jsem učitelka a řeknu to rovnou. Mobily ve třídě jsou peklo, klidně bych je sebrala hned u dveří. Děkuju za tenhle pohled i z tvojí strany, to je taky důležitý. Honza, upřímně jsem proti. Mobil je dneska i bezpečnost, komunikace s rodiči, úplný zákaz mi přijde přehnaný. Oli píše, za mě je to krok zpátky. Měli bychom děti učit s technologií pracovat a ne jí zakazovat. Tak je zajímavý. Já vám moc děkuju za opravdu zajímavý názory od vás. Uvidíme, jak to všechno dopadne. No. V sobotu odpoledne ladíte Hit Radio FM+. Připraveni jsou Nickelback a taky Benson Boone. Tak buďte s námi.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rekonstrukce měla trvat měsíc, jsou to tři a pořád nic. Zkuste to jinak. MIPA.cz. Rekonstrukce domu nebo bytu bez čekání. MIPA.cz začíná hned. Žádné výmluvy, žádné zdržení, jen kvalitní práce a dodržené termíny. Od jádra koupelny až po kompletní rekonstrukci. Rychle, čistě, spolehlivě. Navštivte MIPA.cz a začněte ještě dnes.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Moc krásná písnička. Robin Schulz, Erika Sirola, Speechless, s vámi Hit Radio FM Plus, je 15.30. Díky, že jste s námi, je sobota odpoledne, parťáka vám dělá teda Hit Radio FM Plus, což nevím, proč znova opakuju, ale je to tak. Kromě muziky tady jedeme, ale i zajímavý mluvený slovo, jo. Například ve čtvrtek se ho vždy pravidelně chopí Jirka Plnář, a to po 11. hodině. Tento uplynulý čtvrtek měl jako hosta primátora města Plzně Romana Zarzického. Pánové rozebírali například konec ve městě, nová mola na Boleváku a třeba i novou školku na Valše. Kdo jste neslyšel, vůbec nemusíte smutnit, úplně v klidu se mrkněte například k nám na web www.hitradiofmplus.cz, tam si můžete pustit celý rozhovor ze záznamu. No a taky se to dá třeba i přes vaše oblíbené podcastové platformy, například přes Spotify. Tady všude live s Jirkou Plnářem najdete. Tak to zkuste a taky samozřejmě poslouchejte dál Hit Radio FM+. Tohle jsou Imagine Dragons, Follow You, tak hezký sobotní odpoledne.

0: Tohle je čistá nádhera, takhle bych to nazvala. Není to žádná vymyšlená písnička, je to song s názvem Byt 66 nebo 660. Katka Marie Tichá v ní vzpomíná na svůj první byt, co se v něm odehrálo, rozchody, oslavy a tak všechno, však to znáte, že jo? Všichni to známe. Opravdu je to taková osobní zpověď. A nápad udělat tuhle písničku se Katce zrodil v hlavě, když se stěhovala z bytu a šla sundávat vánoční světýlka, který tam ještě visely. A to jí právě spustilo obrovskou nostalgii. No a ta písnička to právě všechno vyspívává a vyspívává to nádherně. Blíží se nám 16. hodina, do té doby třeba... Tohle je veliká nádhera, R.E.M. Losing My Religion, anebo si taky zatančíme. To je taky paráda. Dance Monkey, Tones and I, a já si myslím, že stojí za to být s námi. Takže po 16. se zase slyšíme.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Libor Šimůnek, historicky první kastelán hradu Radyně a také lovec z televizní soutěže Na lovu. Jak se dá skloubit život kastelána a televizní hvězdy? Bude mít Radyně novou střechu. A jaký program se chystá na léto pro rodiny s dětmi? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: -70%. Opakuji, výprodej až -70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: Friendly Fire, Linkin Park, Hit Radio FM Plus, s vámi je 15 hodin a 58 minut. K tomu před námi počasí, zprávy a taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Tak já nevím, buď chodíte v sobotu odpoledne jenom pěšky, anebo jezdíte naprosto předpisově, protože já pro vás nemám hlášení o žádné dopravní nehodě ani komplikaci, a to je teda veliká paráda. Tudíž pochvala směrem k vám, kéž by to takhle mohlo být vždy. Tak šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte nám vědět vaše dopravní info na náš WhatsApp 720 870 237. Jenom hity. Hit Radio.
1: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
2: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
3: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířákový raj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
4: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
3: Jo, hurá!
4: Farma Park u Toma

0: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval v úterý u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základkách předloží už příští týden, píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i hlasy kritické vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Rakousko uplatní novou strategii. Na hraničních přechodech bude sázet spíše na rozsáhlé a účinné kontroly v pohraničním prostoru. Jejichž cílem bude vyřadit z provozu převaděče a zločince a nezatěžovat pendlery. Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboschi porazila 6-3, 7-6 Magdu Lineteovou z Polska a po 2 letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Sobotní večer a potažmo i noc bude polojasná až skoro jasná. Teploty čekáme mezi 6 a 10 stupni Celsia. Kdo se někam chystáte, ať už třeba k ohni, anebo spát do stanu, nezapomeňte na pořádný teplý ponožky, ať to pak neodnesete třeba rýmou.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Pokračujeme dál. Díky všem, že ladíte Hit Radio FM Plus. Já jsem Bára Škrybová a jsem tady s vámi až do 18. A moc ráda. Za chvíli zas pokecáme.

Elton John, Dua Lipa, díky, že jste s námi. 16 hodin a 9 minut k tomu, Bára Škrybová za mikrofonem až do 18. A jak jsem slíbila, tak dělám, jdeme nahazovat další téma. Tentokrát si budeme totiž dělat chutě. Budeme vzpomínat na zapomenutý dobroty. Takový ty dobroty, na kterých jsme ujížděli jako děti. Například třeba sušenky Vlnky. Pamatuju si i sušenku Delisa, to byla moje úplně nejoblíbenější a taky ji už nedělají. Myslím si, že podobná byla ještě Dalida, tu si určitě pamatujete, tam asi byly i rovnou dvě suši v balení, ale jako nejsem si tím jistá. A nebo taky existovaly takové bonbonky v malý krabičce a my jsme jim říkali s kámoškou kamínky, oni opravdu vypadali barevný kameny. A jo, a nebo ještě teď jsem si vzpomněla, pamatujete si jahodový jogurt Miláček? On to nebyl úplně jogurt, spíš takový krémík, jako je pribinák třeba, ale byl jahodovej a byl v hranatý vaničce, ty bláho. Toho, kdybych ještě jednou někde sehnala a mohla ochutnat. No bohužel, no. Na co takhle vzpomínáte vy? Co vám chutnalo, ale už to v těch regálech prostě nenajdeme a nikdy bychom se zbláznili. Pište mi to na WhatsApp 728 770 237. No a protože se nám blíží sobotní večer, tak si dáme teď něco pod pergolu. Škvoři, síla starých vín. Díky, že jste s námi. Hezkou sobotu.

0: Je přesně 16 hodin a 16 minut, k tomu to je úplně magický. Díky, že jste v tomhle čase s Hitrádiem FM+. My jsme tady před chviličkou začali vzpomínat a... Tak, a já jsem chtěla, že jsme tady před chviličkou začali vzpomínat na dobroty, které byly a už nejsou, a i kdyby jsme se zbláznili, tak je prostě v tom regálu nenajdeme. Už hraju hezky, tak, a líp se do toho mluví, že jo? A mám tady vzkaz od Petra, který mi právě píše svoji vzpomínku. Ahoj Báro, já mám vzpomínku na Nanuk. Nikdo, komu o něm vyprávím, si ho nepamatuje, ale existoval a byl výborný a jmenoval se Zip Zap, nebo tak nějak. Petře, já si ho pamatuju, opravdu, a teď jsem si to normálně hledala při písničkách a jmenoval se Zap s dvěma P na konci. Ty bláho, ale jako musím potvrdit, že to byla dobrota. Moc díky za tuhle vzpomínku. Nikolita mi taky píše. Sušenky princesky. Když se na to vzpomenu, tak mám hned sliny. Ta kávová příchuť, ta byla prostě božská. Taky paráda veliká. No, kdyby vás ještě něco napadlo, vůbec se nebojte dát mi to vědět. Náš WhatsApp 720 870 237, ten je vám stále k dispozici. A já se na to těším. Za chvilku třeba Rehab in My Head, anebo Red Hot Chili Peppers Californication.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 14. června před obchodním centrem Olympia Plzeň se na vás těší IC West, koncesionář Peugeot.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90, nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Já doufám, že máte úsměv na tváři, protože tahle písnička ho zákonitě vyvolala. Alvaro Soler, Hit Radio FM Plus s vámi, sobota, už podvečer, 16.28. Dneska bylo hezky a ještě nějakou dobu hezky bude, to je jasný. Tak si pojďme připomenout, že není potřeba vymýšlet nějaké drahé aktivity, stačí třeba parádní procházka, a to i zítra. Cílem může být například srdce Plzeňského kraje. Je to krásné, velké dřevěné srdce, které slouží jako lavička s pohledem do krásné krajiny. Už máme pro vás 4, takže první najdete v Klenčí pod Čerchovem u pomníku Jindřicha Šimona Bára na vyhlídce Výhledy. Čeká vás tady pohled na Chocko. Druhé je na severu Plzeňska v Nečtinech, cestou na Kozelku mezi skalami a výhledy do Nečtinského údolí. Třetí stojí v Mladém Smolivci u Smírčího kříže na Formanské stezce v Brdech. To je takové klidné místo uprostřed přírody. No a čtvrté najdete v Žinkovech, v oblasti zámku a rybníku na jižním Plzeňsku. Taky ideální na pohodovou procházku. Tak si nějaký to srdíčko vyberte a určitě vyraste. A bude moc hezký, když se tam cvaknete a pak označíte Hit Radio FM Plus CZ, pokud se rozhodnete fotku sdílet. Vyraste na výlet a mějte krásný zbytek víkendu. Díky, že jste s námi. Já vám posílám Miley Cyrus, Angels Like You.

0: Jo, depešáci, to je taky kvalitka. Je sobota odpoledne, s vámi Hit Radio FM+, blíží se nám 17. hodina, tedy naše poslední společná hodina, pak bude následovat přední, ale ještě zapaříme a zavzpomínáme. Ano, i tohle tady umíme na Hit Radio FM Plus a umíme to velmi, velmi rádi. No a kromě toho třeba ještě Alan Walker nebo Leony, nezapomeňte taky na to, že zase od pondělí kluci z Divokého západu odměňují vaše dopravní info 2000 za tankování.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dobrá práce a skvělý tým?
5: V Shape Corp v Nízanech je to realita.
4: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
5: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
4: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
5: Těšíme se na vás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
7: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
8: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autíček.
7: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
8: 20. června od 11 do 3.
7: Více na globus.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Hit

0: a na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Přesně 2 minuty nás dělí od 17. hodiny. S vámi v tomto čase Hit Radio FM Plus Bára Škrybová a před námi doprava, počasí, zprávy, ale ta doprava bude úplně jako první, jdeme na ní. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Plzni došlo k nehodě osobního auta s motorkou, a to konkrétně v ulici Edvarda Beneše, tak pozor na to. To je pro tuto chvíli vše. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
2: www.pubec.cz.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to Novinky.cz. V neděli se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Informovali o tom Německé dráhy. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temerjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velho ve finiši porazil Rusa Petrova.

0: A 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži, kajakář Josef Dostál, skončil v závodě na 1000 metrů čtvrtý.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: V noci na neděli čekáme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Teploměry ukážou od 6 do 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme spíše oblačno. Můžou se objevit i přehánky. V maximech naměříme asi 20 stupňů Celsia. Hit Radio FM Plus. A my jdeme do finále. Před námi poslední společná hodina, tedy krásný podvečer. Přeje Bára Škrybová. Pouštím vám k tomu Coldplay.

Jedem ke šatek, tak je Rádio FM Plus s vámi 8 minut po 17. hodině. Je půlka června, téměř máme 13. června, prázdniny se blíží, za dva týdny už vlastně poběží prvním dnem, to je neuvěřitelný. No a k tomuhle období se váže spousta aktivit. Třeba chození na třešně. Jako děti jsme na ty stromy lezli pořád a ládovali jsme se, ale to jsme ani náhodou netušili, jaký zázrak vlastně v tu chvíli jíme. Třešně totiž obsahují antioxidanty, vitamíny, draslík, hořčík, vápník a to není zdaleka všechno, jo. Dokonce mají v sobě i melatonin, který nám pomáhá se spánkem, pomáhají taky při svalové regeneraci, jsou dobré na srdce, cévy i na dnu. Třešně, to je viď. To je zázrak, jsem chtěla říct. Obsahují i spoustu vlákniny a proto bychom jich neměli sníst zase příliš, jo, protože to může znamenat, že se potom uběháme, kulantně řečeno. A to, co nám tvrdili babičky, maminky, že na třešně se nepije, tak to platí samozřejmě stále, to bychom se nafoukli a není to určitě nic příjemného. Co ale naprosto a velmi a úplně jako šíleně příjemný je, tak to je tohle. To je neuvěřitelný hudební počin. Michael Jackson, Give In To Me. No dejte si to pořádně na hlas, co já tady budu říkat. Užijte si to, jak nejvíc můžete.

0: DNA se jmenuje tenhle song a dali jsme se ho na Hit Radio FM+. A tenhle song zase, tak ten se jmenuje Memories. A dáme se ho za chviličku, když vydržíte Hit Radio FM+. Vybalím ho tady na vás úplně celý. A když jsme v tom lákání, tak já vám pustím ještě další pecku, kterou si dáme, jo. A na to se zase těším já, úplně extra. Tak jo, tak se pojďme těšit spolu, buďme taky spolu a mějte krásný zbytek soboty.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
7: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané obklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
8: Keramika Soukup.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

tohle je úplná novinka. Krištof a Dominika Ladžie, Půlnoční hřích. Jsme s Hit Rádiem FM Plus, je 17 hodin a 29 minut úplně přesně. A v těchto dnech probíhají velkolepé oslavy města Přeštice. 800 let města Přeštice. Dneska, když vyrazíte, tak ještě stihnete na Masarykově náměstí Katku Marie Tichou. Ta hraje od 18 hodin. A od 20 na vás potom čeká afterparty DJe Jirky Flejsiga. A jmenuje se to Horečka sobotní noci, takže to bude pařba veliká. No a zítra vyrazte do Přeštic taky. V městském parku na vás čeká program už od 12 hodin. V těch 12 přijde úvodní slovo a pak to od 12:30 začne v představení Hvězdář, bude ve 12:30 a pak to jede. Workshopy žonglování, představení Alpy, workshopy žonglování zase a vzdušná akrobacie na šále, vystoupení vzdušné akrobacie na kruhu taky bude. No a hlavní scéna na Masarykově náměstí, tak tu berte útokem od 19 hodin. Tam totiž bude Vojta Dyk, což je jako takový oficiální vrchol hlavních oslav města Přeštice. Mrkněte se na stránky www.přeštice-město.cz, tam najdete úplně kompletní program. A jdem si dát YouTube. Tahle nádhera se jmenuje Van a dáváme si ji kde jinde, než na Hit Radio FM+. Hezký zbytek soboty.

0: 17.40, úplně přesně. Tak jsme to zase zvládli, dali jsme si spolu tady 5 hodin. Odpolední vysílání Hit Radio FM Plus je za náma. Já vám moc děkuju, že jsme spolu byli. Těším se na vás zase v pondělí od 9 do 12. Užijte si zbytek té soboty, ať už vyrážíte třeba někam pod pergolu, nebo já nevím, třeba na koncert, nebo si jenom tak někam posedět, a nebo budete pod dekou na gauči koukat na film. Je to úplně jedno, užívejte. Mějte se krásně. A do té 18. vám tu nechám třeba ještě Dašu, nebo Lukas Graham, tady bude Eva Farná Miraj, takže máte co užívat. Tak jo, mějte se krásně, Bára Škrybová se loučí, čau.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Horké chvilky zažili zákazníci holičství v tureckém Istanbulu. Doplně obsazené provozovny totiž před několika dny vtrhl býk. Nikdo se naštěstí nezranil. Zmatené zvíře svým pohybem v provozovně způsobilo jen škody na majetku. Načež se vydalo zase jinam. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na většině území republiky počítejte s přeháňkami. Můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji desítku. Foukat bude čerstvý západní vítr.
0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební pozemek v Nekoři u Ústí nad Orlicí za 3 milionů 675 tisíc korun, byt 2+1 v Doxech na Českolipsku za 2 miliony 800 tisíc, rodinný dům v Nové Bystřici na Jindřichohradecku za 2 miliony 890 tisíc, byt 1+1 v Boskovicích u Blanska za 3 miliony 290 tisíc a rodinný dům v Hovoranech na Hodonínsku za 15,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
6: Hit Radio.
7: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: turned to dust all that I adored.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují déle.

Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.

0: konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: Radio.

0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Radio FM Plus.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.